0: sledob voninske bajte.
1: Ker gamse se podejo, ker rožice cvetejo, ker zrak